0: Tento týždeň počúvame minuloročný druhý solový album českého pesničkára Jana Beťáka. Za nahrávku s názvom Jazykem kvietin získal známu cenu Andiel v kategórii folk. Hoci ide len o jeho druhý solový počin, Jan Beťák nie je na českej folkovej scéne žiadnym nováčikom. Ako huslista a spevák dlhodobo pôsobil v kapele Bezobratši, s ktorou takisto získal Andela za najlepšiu folkovú nahrávku. Kým kapela Bezobratši sa orientovala na ľudový materiál, Beťáková solová tvorba je čisto autorská. Z aktuálneho albumu vybrala Karin Rumanová pieseň s jednoduchým názvom Sviet.
1: V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná dořad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl v

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy, viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté ve dví.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou bledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.